A spievač a rejovač môžete dali dnes vončku. Tyščence zase očakuje nás mix ze svunca a mročelu a ma sucho vostač, živesle prostupa biehu dňa na 23 do 24 stopňu a sucho vostanie tiež prichodných dňach a přes cilve kunst tydženia. Juce to zmieme ráno hýšče nešto kúriavy, potom pak mročele a svunco ve vodmenie. Živesle prostupa to na 25 do 27 stopňu a konc dňa očakuje nás temperatúra hač do 30 stopňu, akož prajne. Tiež tam ma sucho vostač, lečo sa potekým práve na uruči, to reka dječi môža, že tutých temperatúrach si myslu zaso dôde skočič. Heste mir, bedelná šest skupina totálne netko narečie z glucnesom, zbožunesom.

0: Včera to sú domovina, Mačica, Serbska a tiež založba za serbský ľud v Budešine. 70. národniny serbského domu na pustom námestiu osvičili. A vyzo? To s pravým národninským kofijom. Podľa by tiež tušto z nedušich sobudživačerio serbských institúciu, kiež môžachu veľa vo svojom času domne povedať. Bjarnat, což sa dopomína na 90. leta a kaké tedy dom po dlhších šmiatkách skončne do serbských rúk prišiel. Samozrozumlivé to však nebie.
1: Serbský dom je so veľače prepodáča 1956 ako ľudové svojstvo zapísal do ležanostnej knihy. A všetci nejsú sa na tom postokovali, všako sa tedy serbský ľud a ľud ceva ako mejčel zrozumil, a to nie je nikoho zajímavé, što v tej knize ste. A na dňu jednoty Nímskej, 3. oktobra 1990, bieše automatism, že so všo státne svojstvo do rukou nového západného knežstva dá, a s tým je knež Helmut Kohl srbský dom obsiedal. A potom je to dlho trávo predáhať, že tuto dom sa vročil Zaksam a požišo by tajka vec, my sme zno 90 stali prostvu ako domovina vo restitúcii, zo chceme dom ročomieť a 490, kde je sa prejný kroč po převroče, my to Čišinské spoštivo, je knež Bidenkopf, je spoštil a my sme ho tam při tutej skladnosti narečili, hač dobíme přečivo njemu dla Serbsko domu skoržič, abo hač dostaneme tun za sovročo do serbskich rukov. A na to sme dostali potom týdžem pozdišo přeprošené do Drežďan, že sme nám prajli, kak my tutun dom zase dostaneme, když my je nemskú rivnu položíme, potom sa von domovine přepodá a môžete sa zapísať.
0: Praj neduši jednačel domoviny Bjarnat Cyš na kromě čerošho svíženia skvátnostne jubileja dotvára serbského domu. Včera potekým, před 70 letami, sú serbský dom tu Budešinie na pustovnom mieste osvědčili.

0: Hast du mir jetzt gar Zipcom Napolschestig?
1: Serbski Rosvus. Bojestje. Studio Mati Gisvauk.
2: Dobre Ranje. Wort Jensnische Stortka, hier bist du manja Kuschtankot, tmarskich Geodla nakwilne Saurena. Czera poponio su starsi a dalsi pomocnice z Romanie s pistowarskim personalom mobilia a wuratowanie do tvarinia niedesche pistowanie w Ralbicach wozili. Wort 27. Julia, wo pytaje dzieci kuschtanskie pistowanie dom w Ralbicach. W Kruščicach potom po planie z počatk augusta započnu tvarske brachy od Stronič, tak předsedka serbského šulského tvarstva Katarina Jokova. V hakle 10 let starom tvareniu by dlhší čas voda z obškodženej robe vúbežava a špundovanie obškodživa. Čvonojo a iniciátorojo dobročelské tovaršnosti k zrodzeniu svobodnej serbskej šule s alternatívno-pedagogickým usmereniom sú sa včera v Nybelčicach na zhromadžiznu zetkali. V središču steješe miestrujem konkretizovanie kubanského koncepta napríklad na serbskorečnom a ekologickým polu. Do přichoda plánuje založenskú zhromadžiznu za spichovanské tovarstvo. Niedže 1600 dzieci z biskupstwa Drežany Mišno je so čara na dziečacym putnikovaniu v Rožinčov občiliwo. Podľa bych utež dzieci zevšich serbskich katolskich vosadov. Do dvúrečnie Božem Ši s biskupom Heinrichom Timmer Eversom bie nimo serbsko svona podžela, tež serbska dziečaca šola s viacerými serbskými spivami zapšijata. Letuše dziečace putnikovanie mieše samsne hesvo, kajš letuši nabožne tydžen menujce Mojze so poj hýbaj so. Radvorská gminská rada je sa čera miestrujem z ještě dvami svojich voňových oborov zabírala. Tak maja sa vista auta mies vúpoju a kelnom vúmenieč, štož by gmenie po vúprajeniu na vode v obore tožto penes za nú techniku zalutovalo. V Mina Kale a Radvorju samým pak maja od loňčo nú jezdžidle. Nimo to rečachu nekoci radičelio vo špatným stavie dubov v gmenie. Tute štome pod suhotu čerpia tak zo so im zdžilatejší žostrovo hauze vodva maja a škodu na činia. Ve svojni bošči sú čara zakvadný kamen za novú kratuniu dobrovoľnie voňovie vobore položili. Kajž budeský meščanský zárad zdeli nastanú nimo hale za jezdidva, tiež rumnošče za předraščenia a za dále kubvania. Džil tvárenia bude tiež zjavne přístupné a maso za zaradvania vúživač. Nová kratunia ve svojni bošči pvači nimale 3 milióna euro a má klitové na zemi hotová byč. A hotové sú tiež naše povešte, kýž namakáče dále na našej internetovej strone a ve našej app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Dosť príjemné časo vonka je, cínače stopňu pokaza živé slibro rúne ve Budešine. Dženca zmieme znova mix mes suncom a mročelemi, deku mročele vlastnené menujce sucho, ale dále trošku více kojte a živé slibro te docpie dženca maximálne 24 stopňu.
0: Náš MDR-ský vopkádny systém mi praje, že je našim koncu všetko v poriadku. Všemuj vám všem tuž dobrú jezbu do dnešného rania.
1: Serbský rozvoz.

Da sa čvenčino pona po šestčich, 5 hodin štrcu čije. A tu sú naše pokyvy. Dženca zatka so gminská rada Pančice Kuko a to večo sedmich v Kašecach. V Kočebusu odmije so júce zase tak menované Trachtenflohmarkt, potekým Viki za trebané národné drasty. Po podňu miestcioch a pečich Kočebuským serbským muzeu môžete si národné drasty, drastové džele a tiež moderné inspirácie takrát second hand kúpiť. Kečbu nezabúčte si na Fenky, z kartu pačič menúc možno nie. Kulturni zarodže serbskeho ludova ansambla vstupi soboto večer duo Helena a Jan, prezan Heduške s potekim, a to od večera na povosnih. Do runja soboto večer pokaza Danko Handrik jeho Prahu v MDR televizii. Prahu potekim je s Rodom, Karlovým mostom a staroměšťanským náměstom, tež jako nemále kůžde z nás znaje, ale kak jsou v obydlerě v obchodě živí, kotre místnosti dobíče si na kůžde pát v obladač dyšra z prázostče a što jsou dobro hostčence a kofioně, kajk je město potekim, dyš turistické štěžky opuštíš, všetko to pověda Danko Handrik reportáži Riadu hinreisend, sobotu večer byl na 7 MDR televizii. Nedželu sú báčoniu mištarstva Dumperu a to od dopodňa džesačich. A nesvačidle, vôhoduja druhý rodový koncert do runia nedželu a to popodňu na poštyrioch, zaklinča miestrujem kompozície Jana Cyža.

Sibyl Gnaschis, Schia. Anit Goletschu je náš reporter Benno Schota, Husta Papuču. Tak polada vun pravid vunje do závodu, kdež Serbia dživaja, aber kotrž sú serbskich rukach. Včera sme tuž byli z Noa Vonka a to blízko Vudvorja. Tam maja rečensku připravu za vodpočky. Kak so vodvoda tam čistči, kotre vúskutky má to na kloštorsku vodu, potekim tú riečku a kak tam naposled k vsuma tej připrave vupada? To môžete si naposkač, načítač alebo tiež vobľadač, a to podľa nás vysočí. Tam vidíte tiež tých, koci už tam dživajú. A ďalší poskytk sočí podľa nás za tých, kýž podáča so ze svojbus na nopravej borze, na dojezbus, autom do dojela, kýba s letadlom, z vúču, kajštež přec, alebo štú už chce si k zabavie doma raz nešto lušno zapiknúť. Za tých sme zastali to runia na našich stronách Vysoči písané přelad svuchoru za cvú svojbu, šo to namakače potekým naši app MDR Serbia, alebo tiež na naši internetový stronie. To si myslu, kojištú jizbu voloží, dož rúbežný grumbu sebo auče sedží.

0: Filomelos. Dirdam dejstva Marmije Drozene.
1: Filomelos leži na svoj mehkuškim zaučku a přiladuje, kak kundkora vokoho nežka kruži a zemči.
2: Ach, tak, Mauki a Čenki, kajž tu ta šmica bych tež rád raz byl. To bych so přes kůždu škarbičku před počičmou a všude čušličmou.
1: To může byť, ale ty rinčo zpěváš, hač kundvora zinčí.
2: Oh, hej, hej, ta šmica treba taký zvukový dušak, taký šaldemfo. Je zvuk poprodě načuje, že to je kusk nad nomu. Jeli bych já šmica byl, bych račo šeptajo letal.
1: Ty pak boudžak žána kundvora nese.
2: Prave, za to je můj brjušk tyž pře... na hajriane. Byl měž jako šmica, nebych žádné problémy z puntíkami měl, ale... Je z vás již o nichtu raz šmicu s tolstým bruchom viděl?
1: No haj, ty jsou se pravé kryje nás rybali, ale poprvom kundvory zcela tak dlouho živé nesu, že bych u tajky bruch dostač moli, kajž ty on máš.
2: Miniš ty, zál jsem pře tolsty.
1: Nie, nie, vězo nic. Ty máš normálnu váhu, jenož kusk nad normu. Podobně kaž ta kundvora kusk nad normu zinčí.
2: Stop! Filomelos, a nemůžeš do žádné normy tyknič! Já tla tak a tak normálně nejsem. Štoryka, nie, na nie, na nie, nie, nie, ja, na nie, ja jsem normálně, jenom jinak. A na žádném pát nejsem já švýca a nechám to tyž byč. Hevák mě děči zcela viděli nebychu.
1: To neby dere za tvoj ego bylo.
2: Nie, kož minuci nevidíš, toho zabudeš.
1: Ach, Filomeloso.
2: Já tla nechám, co mě děči zabudu. Hevák mi žádný popranč kvěce nedáža a žádný popranč, žádný brůžk. Bez brůžka jsem čenký a na koncu jsem tak čenký, že jsem celý pryč. A to tla nemůže nichtu cít.
1: Nie, to nemůže nichtu cít. To bych my myšíci zrůdní byli, nad normu.
2: Ohaj, medla nad normu. To je zupo. Ale ta šmica mi nitko nad normu byli. A hotovo, šmitec.

0: Prominentne ste vone tu na postom namestče najvážnejše tvárenie Serbov, Serbský dom Budušinje. A přiušem je hač to dženstnišo, jenaž tak nešto kež torzo vostav. Tvárenie, kotruž nie so ženie, tak pravie do tvarivo. Plánované však bienie, že dvojce tak vulke, kež je dženca znajeme. Tutun mesac vosvedčí Serbský dom svoje 70. národniny. Jakub Vočo je nekotre dopomnenky za nás zastajú.
1: Z Vopaču sú oni prikvatali brigádnice, mez nimi tojšto serbských šulariov Varnočanského gymnázia, kýž sú svoje lečné prôzniny džiat na čisto 47 a 48 za to voprovali rozvaliny nedešie Lessingovie šule na postovom námešče zrumovač. Juri Šota, letnik džiat na čisto 6 a 33 so dopomína.
2: Žiadne, že stojí a 48 ždejnců, sejmi brajáme, my sobu podživáme tu na tvániši Srbského domu. Azo my jsme te celé, když čistili, te se sobě znovu užívali.
1: 2 miliony dživových hodinů v obleto nadživa Srbská modžina abo lipe prajene Srbské dživové brigády. Brigádnik Bohumír Elas Komorova praje serbskému rozvose před nimale 30 letami.
3: Přesvědčit nás nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za Srbský dom se zase natvarilo. Žádné přesvědčení je trebné bylo. Večer jsme potom v hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši vůčory, jakož Pao Nedo, Meškank, Felix Heina. To bylo stavizno v Srbách, zpívali z hromadě zpívy.

0: Včera před 70 letami 8. júlia 1906 a posta sú budušine posvičili nové serbský dom. Rovnež tako, že již opada nás slyšeli niekotre dopomnenky ľudí, když sú tedy při tváre sobou pomáhali, ale ze serbským domom vyzotí šmrozvo sunice. Vosebite doživenia zjazíme, pretož sme leta dlho v 4. etáži náš štúdio mili a ja celé vosebitú anekdotu, přes ktorú sme sa včera našim ranším posedeniu tiež pravie tu rozpukali, pojeda nedeši sabudževača zadkule Juri Vinč.
1: Aj najrodnejší okamík, alebo najkurióznejší okamík bude tiež, to som sa bojí ešte krotko do ústova na jen baget kúpiť v mieste a potom som ja ze lyftom horiou, to je 3. etáža, a najmä ten ciace ostal a nesmia cmu on. Pon su moderácie, haj, nie sú v studiu, sú zájili, ale v lyfče, to si ja robil telefonovač potom, ale na podživečích nekak si ja potom tiež on bol a pon šo zase po starom škónu bežal.
0: Službu v ukoňal je po takým pšivším, tak so Juri Benč dopomína nedeši zátkula, kýši pred nekotrými letami, krotko do úsovania zátkula, po takým krotko dôl smých serbským domie lyfče ciace vostal a Mateo Čísvalko, tyš ako sa tam tiež přes veľa leta džúval a tyš ako zjazujú sa serbským domom tiež celé vosebite dopomnenke vo komiky nic vieno?
2: Tak je, ale všetko tyš na serbský dom myslu a na anekdote, to sa dopomínam na to, ja som tým mal ráno na jednu rajnšiu službu šiu, šinu pon na serbsko doma a ježo v kotbe tak nič nešto tam šumiu a tak, a si musel hešta to jo. Potom v při žoli tam te durie, tam je to von šišvo, ale te durie sú zangnené boli a poncím jas potom myslel od rana pečich na domovníka zvonič, zo im tam nekak nevšto beží a nakoncu sa ukopala to by na reženská mašina, kýšo sa tam nekak zesamostatnila, kýšo tam nekotre hodine, kaj župada šitko celé čisto činila, ja neviem, ale to by tajka vická. A potom hišče, haj, nekotre noce si ty tam spal dokýš, moje dla, ne, za jene folklorná festivala, tu budeš jine na druhčen zase rajnša služba. To si pan vesel bol, zase tam mi odajku čovnú matracu, tu mu ešte šetco mamo.
0: A je s nami zromatne přečanú aj.
2: Tak je, a to je tiež druhý raz, jen haj taký núzový noclebo.
0: Vosebite dopomnenky potekím na 70-letné vobstače serbského domu na Poštovém namiesče. To je s nami Juri Benč, nedeši Zadkula a Mati Česvok. Želivoj.

Všetko do pozitívneho na tutom raniu z Minisotež z tute hučbu. To vám slúbiu. Dobrú náladu, kuzvaná menujca Anke Lautenbachová. Tež Denisa Wenzla dnes ráno slyšíme. A tež Michaelu Melcerovú dnes ráno slyšíme. A Daniela Hazec znajú netko Riane Plečk. Na džiarne nám tež přeradži, že to tu leží.

0: Včera, to sú domovina, Mačica Serbska a Zaužba za serbský ľud budušenie 70. národniny Serbského domu na pustovom námestče svedčili a to viezo s pravým národninským kofijom. Budla by tiež tušto nedošich sobudživačerjov serbských institúciu, kociž môžachu po veľa letach dživa serbským domie vo svojim času tam povedať. Bernard, což sa dopomína na 90. leta a kak je tedy dom po dlhších šmiatkách skončne do serbských rukov přišiel? Samozrozumlivé to však nebie.
1: Serbský dom je so veľače přepodáča 1956 ako ľudové svojstvo zapísal do ležanostnej knihy. A všice nejsú sa na ten postokovali, všako sa tedy srbský ľud a ľud ceva ako mejčel zrozumil, a to nie je nikoho zajímavé, što v tej knize ste. A na dňu jednoty Nímske, 3. oktobra 1910, byše automatism za so všo státne svojstvo do rukou nového západného knežstva dá, a s tým je knež Helmut Kohl srbský dom v obsvedžal. A potom je to dlho trávo predahať, že tuto dom sa vročil Zaksam a požišo by tajka vec, my sme zno 90 stali prostvu ako domovina vo restitúcii, zo co my dom ročomieč a 490, kde je sa prejný kroč po převroče, my to Čišinské spoštivo, je knes Bidenkopf, je spoštiv a my sme ho tam při tuto skladnosti narečili, hač dobíme přečivo njemu, dla Serbsko domu Skoržič, aber hač dostaneme tun za sovročo do serbskich rukov. A na to sme me dostali potom týdžem pozdíš o přeprošenie do Drežďan, že sme nám prajli, kak my tu ten dom zase dostaneme, když my je nemskú rivnu položíme, potom sa von domovine přepodá a môžete sa zapísať.
0: Praj nedoši jednačel domoviny Bernard Cuš, nakromie čerovšieho svíčenia skvátnostne jubilea dotvára Serbského domu. Včera, před 70 letami, sú dom posvědčili a přepodali.

Bitch, menschino, dann was mich hier. A to šaka hižo z našeho programa znaječe, náš reporter Beno Šota je leče husto popuču a polada pravi dvonje do zavodu, když Serbia dživaje abo kotruž su serbskih rukach. Včera sme tu už byli znova vonka, a to blízko Vodvorja. Tam maja rečensku přípravu za popučky. Kak so vodvoda tam čišči, kotre vúskutky má to na kloštorsku vodu, potajkim tu ričku tam, a kak tam naposledk z cyba te přípravje vupada, to môžete si naposkač, načítač, abo tež vobladač, a to pola nás v Sči na našej internetnej stronie, abo tež v app MDR Serbia. A další poskytk Sči pola nás, za tých, kýž podadža so ze svoj bysnano borze do dola, abo kociš maja doma snano prostče dlhú kvílu, potom som rúne hižo poričala naše svuchory za cyvu svoj Probiežnika Rumba sme rúne hižo svyšeli, ale namakače na našej internetnej stronie tiež svuchoru Koče zbožo, svuchoru Olja a je stavizna, abo tiež najaktuálnišu. Hej prošu, kak môžu vám pomhač, tak reka svuchora, kotraž raje na litanisču. Ja,

0: Je na po 8.
1: Srpski rozvoz. Povjesče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranie. Wojt dżensniša štvortka je pestovania koščan koč tvarskih dživodla na kvilňa zaurjena. Čera po poniu sú starši a dalši pomocnice zromanie s pestovarským personálom mobilia a vôjtovanie do tvarinia nedešie pestovanie v Rajbicach vozili. Wojt 27. julia vopetaja dječi koščanské pestovanie dom v Rajbicach. V Krosčicach potom po pláne z počatk augusta započnú tvarské bráchy vodstronič, tak predsedka srbského šulského tvarstva Katarína Jokova. V hakle 10 let starom tvareniu biedlejší čas voda z obškodženej rovy vúbežava a špundovanie obškodživa. Niečo 1600 dječí z biskupstva Drežane Mišno je so čera na dječacem putnikovaniu v Rožinču občilivo. Podľa bych utež dječí ze všich serbských katolských osadu. Do dvúrečnie Božiem še s biskupom Heinrichom Timmer Eversom by nimo serbského svona podžela, tež serbská dječaca šola s viacerými serbskými spivami zapšijata. Letuše dječace putnikovanie mieše samsne heslo, kajž letuši nábožný týdžen, menujce Môj za sobou hýbaj so. Čvonojo a iniciátorojo dobročelské tovošnosti k zrodženiu svobodneje serbské šule s alternatívno-pedagogickým usmereniom sú so čera v Nebelčicach na zromadžiznu zetkali. Ve središču steješe miestrujem konkretizovanie kubvanského koncepta napríklad na serbskorečnom a ekologickým polu. Do přichoda plánuja zavoženskú zromadžiznu za spechovanské tovarstvo. V Svonej Bošči sú čara základný kamen za novú gratuniu dobrovoľnej voňovej vobory položili. Kajž budyský mieščanský zárad izdžili, nastanú nimo hale za jezdidva tiež rúmnosti za předraščenia a za dále kubvania. Džil tvárenia bude tiež zjavne prístupné a maso za zaradovania vúživač. Nová gratunia v Svonej Bošči pfači nimale 3 milióna euro a má kletu v názemie hotová byč. Radvorská gmenská rada je sa čera miestrujem z jezdidvami svojich voňových voborov zabírala. Tak maja so viesta auta miest vúpoju a kelnom umenieč, štož by gmenie po vúprajeniu na vody vobory tojšto penies za novú techniku zalutovalo. V Minakale a Radvorju samým pak maja od loňčo nový jezdidle. Mimo toho rečachu nikoci radičeľo vo špatnom stavie dubu v gmenie. Tuto štome pod suchotu čerpia, takzo so im zdelati šižo strova hauze vodva maja a škodu načinia. A to bych u naše povieste, kýž namakače na naše internetové strony rune, tak ešme naše app MDR Savia.
1: Vedro.
2: Tu je trošku pomročené ve budešine při 13 stopniach a takto dženca buďže raz svonco, raz nekotre mročele, kýž so jako dekorácia jevia. Dženca mi ho menujce znova sucho vostač, trošku vici kojete, ale živé slobrote zalezi na 20 do 24 stopňu.
0: Dále je všetko poriadku. Na pučach a na drohách to môžeme tu už celé krotko vostač tu na tuto miestne.
1: Serbský rozvoz.

0: sedam inčino pa na povasmih je sedam hodžin sedama cicači, a pa letneme na pokive do konca tudženja na dženci šidžin. Dženca zetka so Gmenska rada Pančice Kuko, a to večer sedmih ve viace zamiruje rumnost či kašecach. V Kočebusu odmije so jutce tak mjenovane Trachtenflohmarkt, potekim viki za trebane narodne draste. Po podnju mjesecjoch a pečich Kočebuskim Serbskim muzeju možeče se narodne draste drastove džele, a tež moderne interpretacije dekrec second-hand kupič. Ekečbu ne zabudžte se na možnost bene sami, přetož s kartu pvačič, da možne nije. V sobotu vstupi kulturni zarodže serbskoho ludova ansambla skupina 5 an der Feier, a to večer vod na povosmich. Do runja sobotu večer pokaza nam v MDR televiziji Danko Handrik jeho Prahu, potekim Prahu, kajkašvona je duš turistiske ščiški vopuščiš. Reportáže Danka Handrika riadu hinreisend vidíče sobotu večer a to bedel na sedem. Druhý rodový koncert nesvačidle zaklinčí nedželu po podniu cioch. Tvorstvo přečelu domizna a kultúry přeprošuje vútrobne na hučbne vukodžovanie mies barokom a dženstnejším časom mies druhým týž s kompozíciemi Jana Cuža. Bichu, naše pokyvy, a jeli ceče zotyž vaše pokyvy po žumach serbského rozvosa dželimy, potom bupenče na jednorišo formulár na našej internetnej stronie termíny, Unrika.
1: Na kůži slunčný prů, kotruž čuju, když já ráno vodu ču, začuvám všecnu, radost Boža a když nadžiju, emocie každou teže džu, so za nimi ve všednem dňu, dokež hůra.

0: Bíha. Anitko, pokáza časník. 7 hodinu, 7 hodin, 4 postaje. Nábožné slovo. Mađenca Laurencia Haušec z Pančicku kuva.
1: Je vám hižo raz napadnivo, kak dere so cirkvinske lito s bočasami kryje? Advent obraža nám svitvo, rituále a zromadnosť do čmúho bočasa. Když so příroda odpočuje, zvostanie tiež čujky viace kvíle za vúbšu záberu. Žádosť za vúkovaniom a skúanosťu byla väčša. Na to sčivuje pustný čas, jako skvádnosť núdskúneho vobnovenia. Jutrúne potenstvo so ve vobsviče odvyšťuje. Tak, kaž Kristus z mŕtvu stane, odúča tiež příroda k novému živeniu. Dny bývaja džen a svetlíše. V liču přizamkne so skončne čas Svätej Trojice, pozadne doba bez vulkých svedženiu a viažku. Do Larunie nitko přemenia so krásna, liečna krajina do živie vúčby za bolskú stvorbu. Keď zono na polach v čupvých mesacach rošče, tu nič nehodí so vyzážne na zimie žneč, tak uvíva so tiež naša viera. Sme přeprošení všo to, štož sme v zajšom cirkvinskom liče by sebi formovali a sporedželi, šitný džin zraviť dať a z toho bohatšie pôdu niesť.
0: Nábožné svoje k nejma dženca na roku a zamovitosť či farskie vikárie Pančice Kukov, Laurencia Haušec.

0: Filomelos. Dirtam dejstva marmije drozene.
1: Filomelos leži na svoj mehkuškim zaučku a přiladuje, kak kundkora vokoho nežka kruži a zemči.
2: Ach, tak, Mauki, jačenki, kaž tu ta šmica bych tež rád raz byl. To bych so přes kůždu škarbičku před počičmou a všude čušličmou.
1: To může byť, ale ty rinčo zpěváš, hač kundvora zinčí.
2: Oh, hej, hej, ta šmica treba taký zvukový dušak, taký šaldem vor. Je zvuk poprodě načuje, že to je kus k nad nomu. Jeli bych já švica byl, bych hračo šeptajo letal.
1: Ty pak boudžak žána kundvora nese.
2: Prave, za to je můj brůžk tyž pře... na hajriány. Byl měž jako švica, jel bych žádné problémy z puntíkami měl, ale... Je z vás si, že nicht tu raz šmicu s tolstým bruchom viděl?
1: No haj, ty jsou se pravé kryje nás rybali, ale poprvom kundvore zcela tak dlouho živé nesu, že bych u tajky bruch dostač moli, kajž ty on máš.
2: Miniš ty, zál jsem pře tolsty.
1: Nie, nie, vězo nic. Ty máš normálnu váhu, jenož kusk nad normu. Podobně kaž ta kundvora kusk nad normu zinčí.
2: Stop! Filomela, se nemůžeš do žádné normy tyknič. Já tla tak a tak normálně nejsem. Štorika, nie, na nie, na nie, nie, nie, ja, na nie, ja jsem normálně, jenom jinak. A na žádném pát nejsem já švica a nechám to tyž byč. Hevák mě děči zcela viděli nebychu.
1: To neby dere za tvoj ego bylo.
2: Nie, kož minuci nevidíš, toho zabudeš.
1: Ach, Filomelo, co?
2: Já tla nechám, co mě děči zabudu. Hevák mi žádný popranč kvěce nedáža a žádný popranč, žádný brůžk. Bez brůžka jsem čenký a na koncu jsem tak čenký, co jsem celý pryč. A to tla nemůže nichtu cíč.
1: Nie, to nemůže nichtu cíč. To bych my myšíci zrůdni byli, nad normu.
2: Ohaj, medla nad normu. Bo, to je zupo. Ale ta šmica mi nitko nad normu byli. A hotovo šmitec.

0: A runie to su se tež před 70 letami rekli, jako su započnali Serbski dom tvarič, prominentne šakosti, vone tu na pustvom namiestče najvážnejše tvarenje Serbu, Serbski dom budušenje. A při ušem je hač to dženstnišeho jenoštajke nešto kajš torzu vostav, tvarenje, kotrež nie so ženje tak pravje dotvarilo. Planovane šak bie niečo dvojce tak vulge, kajš je dženca znajeme. Tutun mesac posvědčí Serbský dom svoje 70. národniny. Jakub Vočar je nekotře dopomněnky ze staju.
1: Z Vopaču su oni přikvatali brigádnice, mez nimi tojšto serbských šulerjů Varnočanského gymnázia, kýž su svoje lične prôzniny džiat na čisto 47 a 48 za to voprovali rozvaliny nidešie Lessingovie šule na postovem namiešče zrumovač. Juri Šota, letnik džiat na čisto 6 a 33 so dopomína.
2: Žiadne, že stojí a v 8.40 v Ždějincu se mi brájáme, my sobu podživáme tu na tvániši Srbského domu. Ažo my jsme te cíle, když čistili, te se sobě znovu užívali.
1: 2 miliony dživových hodinů v oblito nadživa Srbská modžina abo lípe prajene Srbské dživové brigády. Brigádnik Bohumír Elas Komorova praji serbskému rozvose před nimale 30 letami.
3: Přesvědčit nás nikto treba, to by se za nás samozrozumlivé, co to činimo. Bo jsme byli zaurinu, jsme vesobu za serbský dom se zas natvarilo. Žádné přesvědčení je potřebné bylo. Večer jsme potom v hromadě seděli, potom jsou přišli tež někoci naši vůčory, jakož Paolo Nedo, Meškank, Felix Heiner. To bylo stavizno v Serbách, zpívali z hromadné zpívy.

0: Niedzecy či našich Serbo bie při tvare serbského domu vobdžilena. Tužto penes su za svoj serbský dom darili 1,5 milionu rajsmarkov s jasným cílom dom džiat na čestu a posta posvědčič moc. Tola potom přinže šitko hinak reforma miny v sovětským vobsadnickým pásme liče džiat na čestu 48. Džesač k 1 bie tedy kurs tak zubi domovina vůjky džil svojich penes. To odla bie najprv raz kunst s tvarskými džiwami. Dvě leče požišo možachu zaso dále tvarič stát dári 500 000 rivnov. 600 požišo by serbský dom skončne hotovy a so 8. julia džiat na čisto 6. posta posvědčí. Juri Šouta so dopomína.
1: Ľudžo na tým námestě stejachu, alzo to by tým námestě obsadžené.
0: Při tym vosta serbský dom finančných čežů dlahač do džencnižeho nedokončeny. Přetož za tučasným serbským domom, kde jsou dženca parku a nižča sobu čevačerjů, měše nastač druhý tvarský komplex s hotelom, hoščencom a vůjky žurlů za viace hač 800 ľudí. Kak drebyšu so stavizny Serbo zminili, jeli bychme tute přidatné tvarenje měli? Oni drebyšu je natvarili. Brigádnice, když su vône k tomu přinošovali, to můžeme lica 70 jubilej serbského domu Budušinje vosvědčič.
2: Včera před 70 letami su serbský dom posvědčili. Jakub Vůčer to bie s nekotrými dopomněnkami časových svědků. V obrazy z časa tvára a brigádovania vidíče v aktuálnom vůdaču Vůlatka, vizo našej ARD mediatice.

0: Predne Jean Ferio, Jorginza a Ukniki Mogus, Goinsnia se Zabirasch se svojimi hobbyami, tak ak wönigschie. A ja mam nit ogliet se svösebnem Seimom.
1: Plamio ve studius de Jinsa William Buchan a Mila Heinzholz, venes de Uknika Peter Redonje, Dolnos Herskego Gymnasia, a venes de Gano Veliki Dudom de Dolce Vive, venes de se Obschilibe na Ube Giovanni Robotero, na World Robot Olympiad, a v Nimskem Mestarstvie, v Triru, ste vene dobove Češe Mesto. Jo, vitajte hove studiu.
2: Dobrý deň.
0: Jo, vy obe predstajte, přosím, vaju robota. Ty přísluchárie nemohu to božko vížeš, ale my ten robota krotko raz zašaltujeme. Zcogo joven na tvojone a co ven mežo?
2: Náš robota obstolt z Lego a venma motor. To vesedne jo programirovanie. Přesto, wenn mežo šake nádoky doceniš. Wenn mežo například věcle přijímaš, šíš, šaš a svígaš.
0: Aha, a vedkuj přížo váju zájem za robotere.
2: So zájmujom južu dvojko za robotere a přírod. Kromaže se mejeju mámu rešeširujom. Cesto v nových technologiách. Přímňo jo to bylo píčku hynacej. William jo mě přašal. Lec zu sepje to se Lego-Roboterami raz ogledaš. Sam se mysliwa, až to jo redne uru na nje, ke laškwa detice. Som bywa plan jogo doma. Som to uprobirowała. A mě se spedobała.
0: Mhm. A kak ste na ideju přišwe se na tom ubežowanju obšeliš?
2: Som se južo woni na VRO obšeliu. Netosa nesu zgromadnje z Milu se pelepšiš.
0: Mhm, a Mila?
3: Za mňo jo bylo všechno nové, ako som vyžila, kak zapšinujúce nádoky sú. Som kšela na kúšte pát sobu ceniš.
0: A nit by mi zajímalo, kak sú te přigotovania bežali a kak jo popšajem pento ubežovanie bežalo?
3: Kúštu Vautaru smakajome se plavejema doma a trenirujome dve gožinje.
2: Našo treningové miestno jo meja bydlinska špa. V maju sme bývej na regionálnym ubežovanju v Dobalu Kršajn. Tam sme prijedno miestno dojšpívej.
3: Dokromade jo dalo 2-6 regionálnych ubežovanjov v Nimskej. Pečom sme musavej nej pjevej raz docakáš. Ja na 6 najlepších tímov jo smejo na Nimske finále do tria jež.
2: Ako sme naskonivej, až sme pötla. Sme se veľkým veselivej.
3: Do tria sme pötom gromaže z mamu Viljema a s mojim nánom jevej. Sme tam v hotelu pšenno

0: Jo, ja som Torsten Max Mester. Ja ľubujem popšovom bankovú muziku, ale ja neznajom žetnoch dobrostiarských bankových titulov. Togodla som nento mimo žecenia. Zakračo nieco vod šulského kora gymnázia, aber wird žičeceho kora. To je také ve Paríže pen.
1: No, to rád cením. A mám také dobrú dalšnú přícenu. Šulský kor dolnosárskeho gymnáziuma joga sledne týždňakle byl ve státnem živadle hovo Hošebusu. Te ukniky sú skoro šikne, tam k prednemu razoju stojali před mikrofónom. Nagrali sme za RBB nové sárske štucky a kotu žičeho kradu z NATO. Stoj Talipa.

0: Predne Jean Ferio, Jorginza a Ukniki Mogus, Goinsnia se Zabirasch se svojimi hobbyami, tak ak wönigschir. A ja mam nete ogliet se svösebnem Seimom. Plamio ve studiu ste Jinsa William Buchan a Mila Heinzholz, wenn es de Uknika Peter Redonje, Dolnosherskiger Gymnasia, a wenn es de Gano Veliki Dudom de Dorje Vive, wenn es de se Obschilibe na Ube Giovanniu Robotero, na World Robot Olympiad, a v Nimskem Mestastwie, v Triru, ste wenn es dobe we Tscheche Mester. Jo, vitajte ho v studiu.
1: Dobrý den.
0: Jo, vy obě představte, přosím, vaju robota. Ty přísluchář je nemohu to božko vížeš, ale my ten robota krotko raz zašaltujeme. Co go jo ven na tvojone a co ven mezo?
1: Náš robota obstojí z Lego a ven má motor. To vesedne jo programirovanie. Přesto, wenn mężo šake nádoky doceniš. Wenn mężo například věcle přijímaš, šíš, šaš a svígaš.
0: Aha, a vedku přížo váju zájem za robotere.
1: Se zájmujom južu dvojko za robotere. A přírod. Kromaže se mějeju mámu rešeširujom. Cesto v nových technologiách. Přímňo, jo to bylo píčku hynacej. William jo mě přašal. Lec zu sepje to se Lego-Roboterami raz ogledaš. Sam se mysliwa, až to jo redne uru na nje, ke laškwa detice. Som bywa plan jogo doma. Som to uprobirowała. A mě se spedobała.
0: A kak ste na ideju přišwe se na tom ubežowanju obšeliš?
1: Som se južo woni na VRO obšeliu. Netosa mezu zgromadnje se Milu se pelepšiš.
0: A Mila?
2: Za mňo jo bylo všechno nové, ako som vyžela. Kak zapšinujúce nádoky sú. Som kšela na kúšte pát sobu ceniš.
0: A nit by mi zajímalo, kak sú te přigatovania bežali a kak jo popšajem pento ubežovanie bežalo?
2: Kuštu v autoru smakajome, se plavijema doma a trenirujome dve gožinje.
1: Našo treningove mjestno jo meja bydlinska špa. V maju sme bejwe na regionalnem ubežovanju v Dubalu Kršajn. Tam sme predne mjestno dojšpijwe.
2: Do gromade jo dawa 2-6 regionalnych ubežovanjov. V Nimskej. Petom sme musel vej, nej pier vej, raz do cakáš.

0: Bartoldowa, US-amerykanarka, ketara się nie kotare lieta żywa w Dolnej Łużycy, pokazuje glidajucy na stwierdzi Juli na jego charakter jako familiowy swiedzień.
1: Za moją familię już zaprzałem przece w oto stajisz grill, hot dogs, a jest hamburgery, a przeporaż redny czas z familią w ekstremnie szopłym swyńcu. Lische na podzajcznym przybrzegu jo radnie goruce. To kroni to nie było zapszałem wesebne polityske. Skere joszło woto byś węce gromadu z familiu, a wiele jest. A gaż żo woto, jo sy zgromadnie z familiu, a to jo wieliki rozdziel na przeszywo nimski, żoż masz zaszisć, aż kusztycki lusz kupujo ognioprasgotki, a je zapalio, każ se jomu lubi, coż mam za żiune. We USA kupuju snasz po ognioprasgotku, ale poprzem ma wieczyna miestu, a małych miest svoj ognjoškriakot. Z 4. juli se z takim zakońcujo ze zjavnym ognjoškriakotom a na to se šykne v jaseliju.
2: With the, you know, publicly organized fireworks, and that's something everyone looks forward to.
3: Historicky se myslím, až přešeky sú važnejšie. Každý jas a každé miesto má nejaký přešek a snaž jano v největších miestach dajú ešte přešeky. Také snaž nejvěce vížiš v médiách jo te ognioprasgoty. Každé město a každé věc má také ognioprasgoty, also jeden show, also fireworks. A to jo byl také za mňo ako gele vegen vážne. Megu se to pomíňaš, ak som ognioprasgoty zapalil. A také veľa ľudí grillujú.
0: A Evan Blakely pokazuje ešte na jeden druhý aspekt, ktorýž přiniesol ten svěžin.
3: Co to je vegen vážne, to je liché žen. Also to je také veľký rozdiel mezi Amerikou a Nímskou. Nedajú tak veľa lichých dňů. A pen to mení až pen v Americe te ľudí grillujú, vedpecivajú, se zmakajú, se rozgraňajú také. Also, a také upijú veľa alkoholu, také žel sviežená. To je kompletne inak. Also, se myslím, až nichten v Nímskej nemežo se to predstaviš. Nemežo přirovnováš.
0: Emily Bartoldová pak pečmarnio ešte raz familiový charakter svieženia.
1: Dokuláž mežo žien nevedvísnosti byš popšavem cevo vosobínska a familiová nastupnosť, myslím, až mežo byš teke gožba za ľuží příš gromadu. To se vie, ven mežo byš přece politizirované. Cukroniš, dokuláž som byla živa v Washingtonie, D.C., jo mi přeci bylo vědobné, kak spytajo zvězkové kněžastvo svěšíš ten svěžin. Ale šo jadno, co jo jaden věste prezident pobytoval v televizi, to nejo bylo napšaudu to, což jo se ogledalo věle luží. Skeri još po voto byš skromadně s familiou. To gotla se myslím, až se přeci hyšči na ten part privátně zmakaju. To jo v menších kmenách definitivně možné.
2: Coming together moment that in smaller communities is still definitely possible.
0: Uznam z 4. julia a uzjavienia nevetvisnosti dajo se nejlepie ucytaš ze sledujúcego fakta. Nic 21. juni 1788, ako sú ratificirovali ústavu, svieše ako okognušie založenia, ale z 4. júli 1776. Uzjavenie nevetvisnosti pred polnocnoamerikanských kolóniou Veľkej Britanijskej plaši ako kľúcový dokument amerikanskej revolúcie. Obšadu jo veno bolo jano jeden kapitel v dujkem historickém procesu. Což jo se zachopilo ako zbiežk přeživo vezeniu za vecku přes britický mašerný kraj, jo jadlo k vedriaknieniu ved Londona a jo sledovalo skero 8 let trajúca vejna.

0: Jo, ja som Torsten Max Mester. Ja ľubujem popšovom bankovú muziku, ale ja neznajom žetnoch dobrostiarských bankových titulov. Togodla som nento mimo žecenia. Zakračo nieco vod šulského kora gymnázia, aber wird žiceho kora. To je také v Paríži pen.
1: No, to rád cením. A mám také dobrú dalšnú přícenu. Šulský kor dolnosárskeho gymnáziuma joga sledne týždeň akle byl v státnem živadle hovo hošebusu. Te ukniky sú skoro šukne, tam k prednemu razoju stojali před mikrofónom. Nagrali sme za RBB nové sárske štucky a kotu žicajšnú krádu z NATO. Stoj Talipa.